0: je, zřídal jsme se.
1: Ptice se derejo. Radio je milozvočen. Usi pa slyšijo na imi Sraka.

miškrati, jaz med njimi, brat med brati. Ded je mrtv, brat je mrtv, sin je mrtv.